Zo štokholmského Nibrokainu sme si na záver prvej časti Euroklasik Nocturna vypočuli sláčikové kvarteto číslo 1 D dur Petra Ilíča Čajkovského, časky moderato semplice, andante cantabile, scherzo, trio a finále Allegro giusto.

0: Хотіла тіла, да.
1: Keď Wolfgang Amadeus Mozart napísal operu Figarova svadba, mal 30 rokov. Do konca života mu zostávalo presne 5. A práve v tomto období píše svoje najslávnejšie opery. Medzi inými aj spomínanú Figarovu svadbu, ktorá pre neho znamenala zásadné stretnutie s talianským poetom a dvorným básnikom cisára Jozefa II. Lorencom de Ponte. Dlhá, komplikovaná, geniálna, smutná, vtipná, také prívlastky má dielo, ktoré prichádza na javisko Slovenského národného divadla. Je výsledkom koprodukcie s Národným divadlom Brno a Teatr de Cannes. Sme tretími v poradí, kde sa to uvedie, aj keď pôvodne sme mali byť prví. Ide o 9. naštudovanie Figarovej svadby v histórii opery SND a my ju uvidíme v takmer pôvodnej verzii. Škrty otvoril český tím, ktorý inscenáciu pripravil režisér Jiří Heřman a dramaturgička Patricie Částková. Obohoslovila Jarmila Vitovičová.
2: Jiří Heřman je režisérom Figarovej svadby a dnes teda, keď už viete, ako chutí Figarova svadba, keď povedzme počujete názov opery Figarova svadba, čo vám napadne ako prvé?
3: Život, tak jak je dneska v našem vztahu s nejbližšími, tak jak řešíme každodenní problémy vztahové, tak to je to, co mě napadne. A samozřejmě úžasná hudba plná energie, že vždycky člověk má naději v tom vztahu. A někdy se to povede, někdy ne. To je velmi vtipně napsané. Je to výjimečné hudbou, Mozartem, který do toho vnáší jistý nadhled, takovou lehkost do toho dramatu, který se tam odehraje v tom partnerském vztahu mezi hraběnkou a hrabětem. Ta první myšlenka, to, co mě na tom zaujalo, jak vlastně po té svatbě vystřízlívíme mnohdy a tak se dostaneme do té reality každodenní a začínáme řešit z jiného pohledu po delší době a tady vyvstávají různé věci.
2: Vy hovoríte o psychologizácii postav, hovoríte o tej štruktúre vzťahov. Položili ste si veľa otázok, keď ste pripravovali Figarovú svadbu a našli ste odpovede?
3: Myslím, že som je našel. A hlavne to, co mě na tom vlastne zaujalo v tom vztahu hraběte a hraběnky, že ta hraběnka tady není interpretovaná jako ta chudinka, která je jaksi podváděna svým mužem, ale že to je opravdu žena, která se umí postavit jakoby tomu osudu a tomu problému. To zrcadlo prostě tomu manželovi prostě ukáže v plné míře a ten konec vlastně pro mě je velmi otevřený. Tam je vlastně krásná scéna odpuštění, která je geniálně napsaná Mozartem. A když si člověk vlastně domýšlí da Ponteho libretto, i tak, jak vlastně postavy jednají, například hraběnka Rozina, když říká ve své árii, ale já, když budu věrná, tak určitě tady ještě naděje, tak přece něco tak naivního úplně tak jako nemůže říct. Jo? Takže tady je určitě něco víc, co se odehrává v ní a pro mě to prozření vlastně toho vztahu a té doopravdivosti jakoby toho vzájemného napojení hraběte a hraběnky. Je to realita na konci, kdy si hledí do očí a je otázka, jestli ta hraběnka vlastně opravdu odpouští. Za mě úplně to není jednoznačný.
2: Veľa spevákov sa vyznáva k dobrej spolupráci s režisérmi. Sú vďační, keď narazia na fantastické synergie, na fantastickú spoluprácu. Čo vám do života priniesol Mozart?
3: Pro mňa to je ohromná energie životní. Jako to je něco, co mě dobí, co mě úplně, když to slyším, když to mám interpretovat nebo když to mám s někým zkoušet, nikdy to není únavný. Vždycky mě to, jako když mě zapnete do zásuvky prostě, dává mi to energii, dává mi to inspiraci. To je Mozart, to je prostě geniální skladatel, který uměl komponovat o člověku a je neuvěřitelně lidský.
2: Patricie Částková je dramaturgičkou opery Figarova

0: skladba. O čo by sme prišli, ak by sa nespojil Da Ponte a Wolfgang Amadeus Mozart v tomto diele?
1: Ja myslím, že by sme prišli nejenom o geniální Figarovú svatbu, ale aj o tie další dve opery, ktoré spolu napsali, pretože Mozart v Da Pontem potkal ideálního libretistu, ktorý dokázal jeho predstavie dát divadelní podobu. Ten text je nesmírne vtipný a zároveň se úžasne pojí s tím gejzírem energie v Mozartově hudbě. Ale co si myslím, že je tam hrozně důležité, je i to, že oba pánové byli lidé. Myslím si, že spoustu svých životních zkušeností přenášeli i do svých děl. A tak jakkoliv je Figarova svatba nazvaná komedií, tak u Mozarta nikdy není nic černobílého. Vždycky je to reálný život a ten smích se snoubí s těmi slzami. A myslím si, že kdyby se oni dva nepotkali, tak je otázka, Mozart samozřejmě by tvořil, víme, jak vypadaly jeho díla předtím a jsou to krásné věci, jako je třeba Idomeno, ale myslím si, že to spojení těch dvou géniů, které tak jako dokonale zaklaplo, nám vlastně dalo nádhernou operu, která bude žít pořád, protože ty příběhy jsou o nás, o našich každodenních starostech, a radostech a věřím, že každá další a další generace si v tom dokáže najít to svoje.
0: Táto inscenácia, jej základy boli položené v Brne, tam sa to vlastne celé zrodilo. Čo ste si povedali ako tvorivý tým, možno pri prvom stretnutí, akého Figara, akú Figarovú svadbu chcete posunúť svetu?
1: Ja si myslím, že pro nás velice důležitým východiskem vlastne byl fakt, že Figarová svadba je prostřední ze tří her. Jsme se hodně v tomto vrátili s Jiřím Heřmanem k těm původním literárním předlohám, k Pomaršezovým hrám, protože ono něco začne v Lazebníku Sevilském, který skončí svatbou Rozíne a Hraběte Almavívy, pak to pokračuje v té Figarově svatbě, ale pak přijde ten třetí díl, Říčná matka, ze kterého se dozvíme, jaké byly ty další osudy a jak to třeba právě bylo dál mezi Hraběnkou a Cherubínem. A toto Jiřího velice inspirovalo. Hodně jsme vlastně pracovali tady s tím klubkem těch všemožných nevěr a vztahů, které se samozřejmě nějak vyvíjí. A taky i to, že je velice zajímavé v Lazebníkově Sevilském, v Parbierově, abych to řekla správně slovensky, a jsou tím hlavním hybatelem děje muži. Je to Figaro Almavíva, najednou v té Figarově svatbě to, ale i když je to Figarova svatba, přeberou ty ženy. Je tu Zuzanka s Rozínou, která ovládnou situaci a nade všemi nakonec zvítězí, aby v té třetí hře všichni museli spojit ty síly dohromady. A tam zazní něco, co si myslím, že bylo velice důležité i pro naši koncepci, kde Figaro říká, že nejdůležitější je ta rodina a ty vztahy v ní a to, že ta rodina se musí navzájem chránit. A tehdy to samozřejmě byla nejenom ta rodina jako Almavíva s Rozínou, ale i to jejich nejužší služebnictvo se do té rodiny počítalo. A toto v tom vlastně si myslím funguje výborně a je to něco, co si Jiří i hodně vzal do té koncepce.
0: Simona Šaturová, grofka Rozina. Vy vlastně jste zpěvali vo všetkých troch produkciách Francouzsko Brno, teraz vás čaká Bratislava. No ale spievali ste s kolegium 1704, ja som veľmi zvedavá na ten rozdiel, na ten zvuk, ktorý znie teraz povedzme z Jamy a na ten zvuk, ktorý znie v podaní Václava Luxa, ktorý vy dobre poznáte.
2: V Brne už tiež prebral orchester Janáčkovej opery tento titul, ale samozrejme, keď sme to pripravovali s Václavom, bolo to mimoriadne v tom, koľko času on tomu venoval, ako sme sa venovali recitatívom, ktoré naozaj sú veľmi dôležité v Mozartových operách. Tam sa udiava, posúva sa dej dopredu a tam sme tomu venovali naozaj veľmi veľa času. On sedel skoro na všetkých skúškach režíny, takže sa to všetko ako zžívalo a pripravovalo sa to a bolo to všetko organické a potom keď prišiel samotný orchester, tak vlastne len sa doplnil ďalší element a nič nebolo rušivé. To bolo to naozaj veľmi krásna práca.
0: Akú grovku chcel Jiří Heřman vo vašom podaní mať?
2: Bolo to krásne v tom, že on mi dal veľa slobody a povedal, a čo by si prijal mať ako scénu, ako by mala byť vystavaná a nechal ma robiť to, čo som ja cítila a aké som mala potreby sa vyjadriť, akým pohybom a potom sme to tak ako pilničkom doľaďovali, takže ja dúfam, že plním jeho predstavu a zároveň som to ja, som to naozaj grovka, ktorú môžem stvárňovať veľmi úprimne a presvedčivo, pretože tak to cítim.
0: Ja som bola prekvapená, že je to vaša prvá spolupráca s Jiřím Hežmanom.
2: Ja som o to veľmi dlho stála, pretože som videla veľa jeho inscenácií a vždy ma fascinovali a ako pracoval so spevákmi. To bolo vidieť, že tá práca je mimoriadna. A je to štýl vlastne práce, ktorý som zažívala v zahraničí s veľkými menami. Naozaj veľmi detailná práca na každej tej osobe. Nikto nemal malú pozornosť a som šťastná, že sme sa stretli práve pri tej Figarovej svadbe a že sa mi tento sen splnil. Naozaj som si to dlho prijala.
3: Presne 7 krát uvedú operu Figarova svadba v Slovenskom národnom divadle do konca sezóny. Premiéry sú tento víkend. Pripomeňme, že pre dĺžku inscenácie sa predstavenia začínajú už o 18. hodine. Opera mala v Česku výborné kritiky a traja z jej hlavných predstaviteľov sú súčasťou bratislavského naštudovania. Dirigentom je Vinicius Katach, ktorý sa špecializuje na Mozarta. Príspevok pripravila Jarmila Vitovičová.

0: Rádio Devín na vlne vážnej hudby.
1: Na piatkové práve poludnie je tu pre vás, vážení poslucháči, Ľuboš Kovačech s poludňajším koncertom. Dnes s hudbou Petra Iliča Čajkovského. Na úvod Čajkovského Búrka, predohra k dráme Alexandra Nikolajeviča Ostrovského. Symfonický orchester Československého rozhlasu Bratislava diriguje Ondrej Lenárt. Príjemné počúvanie.

Vypočuli sme si predohru Petra Iliča Čajkovského Búrka k dráme Alexandra Nikolájeviča Ostrovského. Symfonický orchester Československého rozhlasu Bratislava dirigoval Ondrej Lenard. Druhou záverečnou skladbou dnešného poludnejšieho koncertu bude 6. symfónia Petra Iliča Čajkovského Hámol opus 74 patetická. Čikagský symfonický orchester diriguje Georg Scholti.

Doznelo posledné dielo Petra Iliča Čajkovského, jeho 6. symfónia H-moll, opus 74, patetická. Chicagský symfonický orchester dirigoval Georg Scholti. Poludnejší koncert pripravil a prihováral sa vám, vážení poslucháči, Ľuboš Kovačech. Do počutia v zajtrajšom rannom prelúdiu.